0: should have had to throw a party.
1: Well, it's all your

Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky. Music. First. Express FM.

0: Mají možná právo si myslet, co chtějí, nebo ne?
1: Nemají.
0: Mají jiný pohled na svět.
1: Ale co to je? Ale trošku magora.

biznis vozíte na škodách. Slepice letí jako kodák. Píču, já nejsem tvůj obchodák, ale nabitej jsem jako obchodák. Máme to lehký, máme to lehký, máme to lehký, máme to lehký. Proto mi dával život jen pěstí, nebrečím citů, život je

pak je totiž těžký najít cestu zpět. Některý lidi se to snaží pěkně vyprávět a uhrát to, že oni ne, že něco jen slyšeli, tak jako prej v pohodě. Sraby, bez nás

0: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
1: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
2: Express FM.
3: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
1: Já chci hot dog.
2: Já mám chuť na matcha latte.
3: Taky beru hot dog a klid v autě.
0: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
5: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Hudba na prvním místě.
0: Express FM.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.

Barry má smůlu, řekl bych, neboť Barry can swim. Pokud neumíte plavat v těchto dnech, tak máte smůlu taky, ale na druhou stranu, kdo neumí. Zdraví vás Rada, jak máme 10 minut po 10. hodině dopolední. Je tady neděle jako korálek, 2. srpen a před námi společné 4 hodinky vysílání na Expressu. Doplním, že tehle ten kousek se jmenoval Return to Bebo a stojí za ním, jak jsem zmínil, Barry can swim. Před námi Cure Pictures of You, taky Jesse Ware Automatic a taky, jak jsem zmínil, 4 hodiny plné muziky a taky bezesporu zajímavých informací, které patří k létu a k Express FM. Ahoj. I know what you've got. You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's Auto Man.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
2: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
3: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
4: Hudba na prvním místě.

Fantastická Olivia Rodrigo, Stupid Song. Každý den má nějaký svůj svátek, ani dnešek, tedy 2. srpen, není výjimkou. Začnu tím, který vás potěší úplně nejvíc, Národní den zmrzliny, ale takovýho toho sendviče zmrzliny. Včera jsem zmiňoval, že je vedro jako v dílí, tak dneska je Mezinárodní den přátelství s Indií. Potom tady máme den omalovánek, ale taky něco pro sourozence, Mezinárodní den sester. Tak pokud nějakou máte, nezapomeňte jí něco udělat, hezkého samozřejmě, jak jinak. A já jsem vybral, aby jsme to měli úplně tematické, tehle ten song It's a Trip, za ním stojí Shakespeare's Sister na Expressu. Parádní poslech v Séradech.

Phoebe Bridges, Lost Boys. Pravidelně se vám na Expressu dostává zajímavých informací, ať už z hudby, ze světa filmu, ale taky ze světa knih. A já doplním tuhletu kontinuitu tím, že pro vás mám fantastický tip na knížku. Malý princ, to je evergreen, který četl úplně každý. Venku máme ostravskou verzi, to už je mimochodem 6. vydání v českých a moravských nářečích. Ty byly odstartovány tyhle ty knížky před 5 lety překladem knihy do brněnského Hantecu, následovala valaština, podkrkonošská mluva, loni pak slovácké nářečí a hanáčtina. No a nyní se pracuje na Malunkém princi, což je plzeňská verzi Tuten malej princ. Takže pokud jste a posloucháte nás v Plzni, tak i vy dostanete svého malého Tuten malého prince, nebo jak se to řekne. Když jsme u těch knížek, našel jsem si a vyskočilo to na mě, tak jak už tak bývá díky cookies, že největší soukromá sbírka knížek, tak víme samozřejmě, co se týká jedné osoby, kdo jí má, ale kdybyste přece jenom chtěli opravdu seriózně navštívit největší privátní českou knihovnu, tak musíte do Prahy, konkrétně do Strahovské knihovny. Kolik jich tam mají? Asi více jak 10 000 na beton. Posloucháte Express FM, tohle už je Asa a Travis Scott, Active.

Westside Cowboy, Pin Up Boys. Mám rád, nebo respektive jsem zjistil a mám to rád, jak jste rozdělený na skupiny, co se týká vašich hudebních typů. Dělíte se třeba na rockery, potom na lidi, kteří mají rádi současnou muziku a potom na old school people. Do té kategorie třetí spadá Ondřej, který píše pravidelně a který mě potěšil svojí selekcí. Black Machine. Tohle je mimochodem italská parta, která začala posílat hudbu do světa v roce 1991, ale na svém kontě mají pouhá dvě LPčka. Z toho prvního, The Album, si hrajeme jejich megahit. How G. Posloucháte Express.

Hodinu před polednem vás zdraví Radek, posloucháte Express FM. Chtěl jsem říct, už u vás určitě bublaj hrnce a všechno se připravuje na nedělní oběd a na druhou stranu, kdo by nechával v tomhle počasí bublat hrnce, takže spíš něco lehkého a studeného. No nic, posloucháte Express, před námi dalších společných 60 minut vysílání, teď posloucháte nejhranější track. Mimochodem nejhranější track bude mít nového interpreta dnes odpoledne v rámci Express Top, ale do té doby spousta času. Jungle The Wave vystřídal Jake Buck Lost.

0: Vianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
1: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
0: Když chceš něco dobrého, místo přeslazených limonád nebo energeťáků, sáhni po Svianele.
1: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
0: Svianela, česká tradiční limonáda.
2: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u WebGlobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
4: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Green Island 450 gramů za 29,90. Albert.
5: Music. First.
6: Express FM.

Kytama, single nazvaný Comes and Goes. Asi jste zaregistrovali neuvěřitelný úlet, ale Česká televize vrátila i prostřednictvím svého archivu mezi lidi 80-kový nebo spíše 70-kový seriál Sandokan s Kaberem Bedim. Já jsem teda zíral jak blázen, musím říct, že jsem si pustil prvních pár minut, no respektive jsem to tak nějak jako přeskakoval a zjistil jsem, že už to tak nedává, jako když mi bylo 10 let a byl jsem z toho úplně vyhotovilej. Nedalo mi to a našel jsem si na portálu světženy.cz kvíz, jak dobře si pamatujete dětské seriály z 80. let. Tak se ten kvíz jmenuje, schválně si ho najděte taky a narazíte tam na jména jako Goro, Čáry Fuk, Skipy a tak dále. Tak já jsem to měl teda za 100 bodů. Se tak trošku musím pochlubit a zároveň jsem zjistil, že ta paměť není úplně až zas tak zlá. Tady je Pete Heller, obvyklá, posloucháte Express FM.

V poslední době, jo, tohle byl George Ezra, abych doplnil, single Budapešť. V poslední době na mě vyskakuje na internetu jeden jediný článek, permanentně, nevím proč, asi nějaká zaplacená inzerce. Jak dobře natočit ležák, pivo. Těch důvodů, aby byl dobrý pivní mok k uspokojenosti vaší je celá řada, tak jsem si našel nějaký zajímavosti, které jste třeba možná nevěděli. Pivo je třetí nejpopulárnější nápoj na světě. V Čechách to asi víme, na kterém místě bude. Nejstarší recept na pivo je zhruba 4000 let starý. Už Mezopotámci před 4000 lety točili, respektive vařili, posléze asi točili pivo. A poslední zajímavost, když probíhaly morové rány ve středověku, tak pivo bylo daleko nejbezpečnějším pitím, který jste do sebe mohli dostat, protože voda byla samozřejmě zamořená různýma prevítama, který vás dostali na máry. Rozumějte, do nebes. Posloucháte Express FM, dodržujte pitný režim, ať už nás posloucháte kdekoliv. A já vám k tomu budu hrát třeba Naked and Famous, také Calvina Harrise, Secret a novinku od Editors, ke které se za chvilečku proposloucháte.

Na Expressu posloucháte novinku, která dostala název The Rush a spadá do diskografie Party, jež pochází z rodiště Ozzyho Osborna z britského Birminghamu. Surface Echo and Sound, tohle byl Editors, kteří se s touhletou novinkou, se svojí osmou deskou, objeví na začátku února příštího roku v Praze. Tuším, že ve foru Karlín, ale nejsem se tím úplně jist, ale věřím tomu, že fanoušci jsou si na beton jistý. Co se týče novinek, do kterýž to kategorie tenhle ten single spadá, tak všech pět novinek vám po 17. hodině představí Václav v rámci Express Top. Teď už Jean-Jacques Smoothie, Two People na Express FM.

Máme popoledni pár minut, zdraví vás Radek, posloucháte Express FM, za což jsem rád v těchhle z těch tropech. Věřím tomu, že máte anténu na svém dráťáku vytaženou, příjem čistý, to je v pořádku, vaše hudební tipy tedy uslyšíte krásně a krystalicky, jak by řekl jeden slavný expolitik. MK and Poppy, Pascop Zone, vystřídá Aurora, Some Type of Skin. Hit me.

0: vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI Web Editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
4: Hudba na prvním místě.
5: Express FM.
4: Nestihli jste Express ráno? Express ráno. Poslechněte si to nejlepší na Express FM.cz.
5: Express FM.
4: Express.

Tohle byla paní Carterová, a.k.a. Beyoncé, Kafet. O symfonického Bena je velký zájem, o symfonického Bena Christova samozřejmě. Původně oznámená česká premiéra projektu Red Bull Symphonic v prodeji moc dlouho totiž nevydržela. Koncert Bena Christova a Unique Orchestra, za kterým stojí třeba Jan Pémuchov a Adam Albrecht, ten koncert se uskuteční 29. září v Kongresovém centru, tak lístky zmizely, no a proto pořadatelé přidali druhý termín na 30. září. Pokud znáte tvorbu Jana Pémuchova a jeho smysl a cit pro aranže, myslím si, že byste měli zvážit alternativu k vašemu už dávno zabukovanému programu. Jinými slovy, o symfonického Bena je velký zájem, tak byste to měli zohlednit. Teď si pustíme Bena Christova s Billy Barmanem. Tady je jejich skvělá věc, Sabotáž na Express FM.

0: Jak jsem zmiňoval prvé, na Expressu jsme na vás strašně hodní, dáváme vám hudební tipy, taky filmový, knižní, ale co víc, my vás posíláme taky na výlety. Prostřednictvím Michalovy rubriky Nebudu doma.
1: Hashtag Nebudu doma.
2: Vzhůru na výlet přeci nebudu doma. Pokud si říkáte právě tohle, mohly by vám přijít vhod naše tipy na turistické cíle v Libereckém kraji. Přímo nad krajským městem se tyčí ikona a dominanta celého Liberecka, ještě s vysílačem a hotelem ve tvaru rotačního hyperboloidu, který nabízí skvělé výhledy na Jizerské hory, Krkonoše i Český ráj. Jedním z nejnavštěvovanějších cílů právě v Českém ráji je hrad Trosky. Zřícenina se dvěma věžemi, Baba a Pana, nabízí krásné výhledy do okolní krajiny. Pokud byste chtěli strávit celý den nebo i víc dní v přírodě, vyrazte do Jizerských nebo Lužických hor, oblíbených pěšími, cyklisty a v zimě i běžkaři. A když už budete unavení a žízniví, zastavte se v malé obci Sviany, ležící na okraji Českého ráje, hned u dálnici D10 z Prahy do Liberce. Svianský pivovar patří mezi nejstarší pivovary u nás a za sebou má barvitou historii. Dokonce mu několikrát hrozilo úplné zavření. Za jeho dnešním úspěchem stojí nadšení a tvrdá práce lidí, kteří se nebáli v tu pravou chvíli riskovat, řemeslná poctivost, ale i srdce, které do něj dodnes vkládá každý z zaměstnanců. Ve Svianech ctí tradice, proto se tu pivo vaří stále stejně, jako tomu bylo v polovině minulého století v době, kdy se české pivo proslavilo po celém světě. Nenápadné pohoří vmáčknuté mezi České Švýcarsko a Jizerské hory, to jsou už zmiňované Lužické hory. Co nemají do výšky, dohánějí svou rozmanitostí 700 metrů vysoký hor je tu 10 a všechny nabízejí úchvatné výhledy do krajiny. Lužické hory jsou unikátní křižovatkou několika naprosto rozdílných geomorfologických prvků, takže tu najdete pískovcová skalní města, vyvřelé čedičové a znělcové sopky i horskou krajinu v podobě protáhlých hřebenů. Lužické hory byly považovány za kraj sklářů a to platí dodnes. Stopy skla, sklárny a ateliéry najdete téměř v každé vesnici a městě, třeba v Novém Boru, Kamenickém Šenově nebo Lindavě. V jiných obcích zase potkáte pivovary propojené pivní stezkou Lužických hor. Více než cesta po pivovarech je to procházka krásnými Lužickými horami. Na 150 kilometrech vás provede po těch nejzajímavějších a nejkrásnějších místech. Od Zlatého vrchu přes Voz, skalní hrad ve Sloupu i kouzelnou sklárnu se skleněnou zahradou a křišťálovým chrámem Jiřího Pačinka. V Libereckém kraji je zkrátka pořád se objevovat tak šťastnou cestu.
1: Nebudu doma na Expressu.
2: Zaujal vás Liberecký kraj? Pak si užijete pobyt v Pitloun Wellness hotelu Harachov v srdci Krkonoš s bohatým wellness a horami na dosah. Nebo v hotelu Obří sud u Ještědu, který nabízí jedinečnou atmosféru a skvělou polohu pro objevování Jizerských hor. Více pobytů nejen v okolí najdete na travelking.cz.
3: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
4: Express FM.

Některé kapely se rozpadají, někteří umělci bohužel umírají, ale pak jsou tady taky světlý stránky hudebního showbizu. Některé kapely se dávají zase dohromady. V případě Faith No More už se to možná zaregistrovali. Po dlouhých 11 letech se tahle parta kolem Mikea Pattona vrací zpátky. No a já jsem si říkal, že bychom si měli připomenout ranou tvorbu téhleté americké party. Tady jsou Faith No More Epic na Express FM.

0: Tohle taneční kousek nazvaný Love Incorporated obstarali Buka Shade, častí návštěvníci českých klubů a hájů. Pokud někdo ví, co je trendy u nás v rádiu, pak to není nikdo jiný než Babu. Tady je její rubrika, která to jenom doloží. Trendy Express.
1: Trendy Express.
2: Po týdnech rad od Astratexu už víme, jak si vybrat správnou velikost, materiál i střih spodního prádla. Jste si ale jistí, že se o své spodní prádlo správně staráte. Prádlo nosíme každý den, ale často a zbytečně ho ničíme špatným praním a sušením. První pravidlo zní jasně. Perte světlé, tmavé a barevné prádlo zvlášť. Jemné materiály snadno chytají barvu a bílé prádlo může zešednout. Druhá věc je teplota praní. Většina spodního prádla potřebuje maximálně 30 stupňů. Při vyšších teplotách ztrácí tvar i pevnost. Podprsenky a jemné prádlo perte v pracím košíčku či sáčku. Háčky a kostice se mohou zaseknout do bubnu. Krajky se zatrhnou o ostatní oblečení. Takhle ochráníte prádlo i pračku. Velkou chybou je aviváž. Ta sice prádlo změkčí, ale zároveň poškozuje elasticitu vláken. Podprsenky pak rychleji povolí, hlavně v obvodu a ramínkách. Spodní prádlo nepatří do sušičky ani na rozpálené topení. Vysoké teploty ničí pružnost materiálu. Nejlepší je nechat prádlo volně uschnout na vzduchu. Vyhněte se také sypkým pracím práškům. Ty mohou tvořit hrudky a zanechávat na prádle skvrny. Používejte prací gely na jemné prádlo. No tak ať vám to spodní prádlo nejenom sluší, je vám pohodlné, ale ať vám taky dlouho vydrží.
1: Express.
3: Express FM. Sponzorem pořadu je Astratex. Specialista na spodní prádlo. Protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz.

Pokud se někdo říká o titul DJ roku, v tomhle případě DJka roku, pak je to právě jeho korejská rodačka Peggy Gou. Poslouchali jste single Woman na Expressu, je krátce po 13. hodině. Znamená to, že vás stále zdraví Radek, ale taky to znamená, že jsme společně vstoupili do závěrečné hodiny mého vysílání s datem 2. srpna 2026. Tak pojďme se dát další muziku, tohle už je Celeste, Love is Back.

0: Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
1: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
0: Když chceš něco dobrého, místo přeslazených limonád nebo energetáků, sáhni po Svianele.
1: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
0: Svianela, česká tradiční limonáda.
2: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
4: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
5: Nebudu doma na Expressu.
4: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
6: Express.
7: Express.
6: Express FM.
0: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King, sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než 1000 pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
7: Express FM.
5: Music.
7: First.
5: Express FM.

částečně do hraního vysílání, který tentokrát bylo úplně jenom a jenom na babu, protože Vašek se courá po státech. Icona Pop, Charlie XCX, I love it.

týdnu jste na našich sociálních sítích mohli rozklíčovat letní hity. Letní hity jednotlivých mých kolegů. Já za svůj letní hit od roku 1991 považuji ten, který se jmenuje Summertime, překvapení. Spáchal jeho DJ Jesse Jeff and the Fresh Prince. A mimochodem, dneska večer vás čeká zase moje selekce hudební pod názvem Sunday Night Cream. Od 8 do půlnoci ji budete moci ladit, nebo ho budete moci ladit, a když jsme u toho léta, tak já jsem se tentokrát letním časem nechal inspirovat. Tady je DJ Jesse Jeff and the Fresh Prince. Summertime na Express FM.

0: Gorgon City, Loveless na Express FM. Akorát tak čas připomenout si, o čem že byla mimo jiné řeč v ranním vysílání, které tentokrát šéfovala one and only Babu. Všichni jezdí do Itálie, tak bacha.
1: V Itálii začaly ryby kousat turisty, zejména plavce, jo, že koušou je prostě do lítka, že zatím ještě nikdo nezná ten důvod, ale že... prostě se to tam teď děje, tak jsem vám říkala, ať si dáváte pozor. No tak to není jediný místo, kde se musíte dávat pozor, jo? V Chorvatsku teď začaly útočit želvy. Plavce koušou do stehna i do zadku, pokousáno bylo i dítě. Takže evidentně si nějak mořští živočichové začali předávat informace o lidech. Nevypadá to s náma dobře, takže prosím nás opatrně. Dívejte se, jo, kde plavete, kam šlapete. Když tak se ještě nějak připojistěte, jako já si z toho dělám trošku srandu, ono to zní jako, že já želva zkousla do zadku, ha, ale takhle, ono to pěkně bolí, kdo měl třeba jako vodní želvu, jako jsem měla já, oni mají takový, to není jako jenom tak, jako že oni vás jako pokouskali, oni mají taky docela tvrdý zobák, to vás pořádně štípne a samozřejmě vám to může jako klidně vyrvat kus masa, jo, to je takový, teď to zase zní úplně tak jako hororově, že to jsou nějaký želví čelisti, jo, ale zkrátka jenom říkám, může to být nepříjemný, tak dávejte na sebe pozor na těch dovolených, pokud třeba někam míříte, nebo pokud se vracíte, tak doufám, že jste všechno prostě zvládli v pohodě, že vás nic nepokousalo, maximálně tak jako trošku komár, že jste si to namazali a jste v pohodě. No ale evidentně si myslím, že jako v moři se předávají nějaký informace, že to máme za to, že i když všude píšou nesahat na želvy, takže

0: Express Filmex.
1: Tento týden se na plátna opět spustí Tom Holland jako Spider-Man, tentokrát s podtitulem Z Brusu nový den. Od událostí posledního Spideyho filmu uplynuly 4 roky. Peter Parker je nyní dospělý muž, který žije zcela osamoceně, protože se dobrovolně vymazal ze vzpomínek svých blízkých. Zatímco jeho přátelé pokračují ve svých životech, aniž by se na něj vzpomněli, Peter zůstává sám a jako Spider-Man bojuje proti zločinu v New Yorku. Tlak ale vyvolává fyzickou proměnu, která ohrožuje jeho existenci. Zároveň přichází na scénu jedna z největších hrozeb, jaké kdy Spider-Man čelil. Po boku Toma Hollanda se objeví Zendaya, která jako MJ prožívá ve filmu nové milostné vzplanutí, což Petru Parkerovi vyvolává nepříjemné pocity. Režíroval Destin Daniel Cretton.
2: Hi, my name is Peter Parker. We used to know each other. But the truth is, I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
3: God, that's cool. Here we go.
2: And sometimes Spider-Man has to do the hard thing, even if it breaks Peter Parker's heart.
4: Let's end this on a high note, huh?
1: Do kin vstupuje také český dokument určený milovníkům umění a zvláště pak příznivcům jedinečné osobnosti výtvarníka a performera Františka Skály. Natočil ho Petr Slavík a jmenuje se Veřejný prostor Františka Skály. Na hravé cestě s jedním z nejvšestranějších českých umělců pravděpodobně uvidíte svět trochu jinak. Skála s humorem, vážností i sebeironií nechává nahlédnout do mnoha pomyslných dveří, za nimiž se nacházejí krása v nedokonalosti, poezie v obyčejnosti nebo radost z tvorby jako styl života. Skálova tvůrčí energie je cítit i z procesu vzniku monumentální sochy psa Vulpes God. Od tvorby modelu až po cestu lodí po Labi na vernisáž v Drážďanech. Dějem se prolínají umělcovi deníky, objekty ve veřejném prostoru, slova Skálových přátel i tóny kapely Třaskavá směs a dechovky Provodovjané.
5: Vlastně jsem tím chtěl demonstrovat takový můj názor na architekturu a na zahrady, životní prostředí a všechny tyhle ty věci. Stále se otvírají další dveře, do kterých bych chtěl proniknout.
0: Musíš být Express Filmex
6: na Express FM.
7: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz.
6: Express.

Dominik Feig, Baby Doll. Kamarádi, přátelé, milí posluchači, blíží se 14. hodina, což znamená, že já se s vámi nerad, ale musím rozloučit. Čeká vás ještě Express Stop s Václavem, já se přihlásím zase byt jenom s muzikou od 20.00 v rámci Sunday Night Cream. No a pokud byste chtěli slyšet, respektive si přečíst, co jste slyšeli uplynulé 4 hodiny, uplynulých 24 hodin, uplynulých 72 hodin, uplynulý rok, podívejte se na náš web, tam najdete odehrané playlisty a spoustu dalších věcí. Loučí se Radek, přeju parádní zbytek dnešního dne a příští víkend se zase tady potkáme. Ahoj a díky za pozornost.

see your hands in the air real quickly.

0: Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI Web Editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90, Opavia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun a Borotalko Deospray Roll-on nebo Deostick za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
2: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Prebook. Více informací na prg.aero/salonky.
3: Music. First. Express FM.

0: Vianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
1: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
0: Když chceš něco dobrého, místo přeslazených limonád nebo energetiáků, sáhni po Svianele.
1: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
0: Svianela, česká tradiční limonáda.
2: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
4: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
5: Express FM.
6: Hudba.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
2: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
3: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
4: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Music.
2: First. Express FM.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.

0: z Express FM.
1: První srpnová Express Top je tady. Pět novinek, několik známých jmén a za chvíli také zjistíme, jestli se na špici něco změnilo. A vy víte, že se změnilo. U nás to nejsou žádné stojaté, zapáchající vody. U nás je to pěkně všechno fresh. Začínáme novinkou, kterou tu od středy rotujeme a je od interpretky, která se za poslední rok stala jedním z nejdiskutovanějších jmén hudební scény. Charlie XCX si po loňském albu Bread užívá jedno z nejúspěšnějších období kariéry. Deska se proměnila v kulturní fenomén, výraz Brad Summer se dostal až do běžné popkultury. Málo kdo ví, že první písničky začala zveřejňovat už jako 14-letá na MySpace a první koncerty hrála na ilegálních warehouse parties v Londýně. Novinka Wink Wink ukazuje, že Charlie z téhle vlny rozhodně nechce vystoupit a objevila se minulý pátek i na jejím posledním albu Music Fashion Film.
0: 10 nejhranějších singlů a 5 novinek.
2: Express Top.
0: Novinka.

0: desítku obsadili Snow Patrol a Kylie Minogue. Není to první nečekaná spolupráce Snow Patrol, Gary Lightbody si během let zaspíval třeba s Martou Wainwright, Taylor Swift nebo Adam Sheeranem. Kylie do jejich světa přináší úplně jinou energii a právě kontrast obou hlasů dělá z These Alarms jednoznačný hit léta. A jsme u druhé novinky. Editors se vracejí se skladbou The Rush. Když před více než 20 lety začínali, často je srovnávali s Joy Division nebo Interpol. Sami ale říkají, že se podobným nálepkám vždycky snaží vyhnout. Tom Smith je velkým a vášnivým fanouškem londýnského fotbalového klubu Arsenal FC a v minulosti se zúčastnil několika maratonů, včetně prestižního londýnského maratonu, kde běžel za charitativní organizaci Oxfam. Nyní nás doběhl tady se skladbou Rush, která se 30. října objeví na novém Surface Echo Sound albu. S ním v únoru přijedou také do Prahy, konkrétně do Sasazu. Tady jsou Editors a The Rush.
1: Express Top. Novinka.

0: Rose Grey si zabrala 9. místo playlistu Express FM. Ještě než vydala vlastní hudbu, psala písničky pro jiné interprety a dlouho hledala, jakým směrem se vydat. Sama říká, že zlom přišel ve chvíli, kdy přestala řešit trendy a začala dělat hudbu, kterou by sama chtěla slyšet na parketu ve 3 ráno. Právě z téhle nálady vychází i Clap to Your Arms. Do nové hudby jsme vám našli chicagskou formaci Slow Pulp. Slow Pulp patří k americkým kapelám, které si fanoušky získali hlavně koncertováním. Během pandemie museli několik plánovaných turné zrušit a zpěvačka Emily Macy tehdy řešila zdravotní problémy s hlasivkami. Kapela tohle období ale přitavila do nové tvorby a dnes otevřeně říká, že právě tehdy vznikly jejich nejsilnější skladby. Skvěle bylo přijato jejich album Yard z roku 2023. Better Man je dalším krokem na téhle cestě k albu Melodie. To vyjde 18. září.
1: Novinka Express Tony.

0: Vianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
1: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
0: Když chceš něco dobrého, místo přeslazených limonád nebo energeťáků, sáhni po Svianele.
1: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
0: Svianela, česká tradiční limonáda.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Green Island 450 gramů za 29,90. Albert Express.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all a rhythm.

Na osmičce jsou The Avalanches a Jamie XX. Když The Avalanches vydali své debutové album Since I Left You, obsahovalo údajně přes 3000 samplů. Je to možná jen legenda, ale pravdou je, že jen v titulní skladbě Since I Left You bylo na 22 různých skladeb a vyřešit všechna autorská práva tehdy trvalo měsíce. Jamie XX v tom taky umí chodit. Toto byl jejich společný song Every Single Weekend. Navzdory tomu, že k singlu byla velká kampaň, tak album nebylo ani ohlášeno, ani naznačeno. Čtvrtá novinka je od dcery z pekla, respektive z desky Daughter from Hell, kterou už jako třetí v pořadí natočila Gracie Abrams. Tohle nepobejby, táta je ten slavný J.J. Abrams. Hodně týzovala tohleto album, aby ne, když už do něj vložila tolik času a skladatelské invence. A když s ním posléze pojede i tour. Jako předskokanky jsou oznámeny Rachel Chinoridy, Holly Humberstone, Delwater Gap, Charlotte Lawrence, Grace Eves, Bella Kay, Jensen McRae a The Japanese House. Album je prostě samá emoce. Je jak si moudou být v nepohodě, abyste napsali dobré, smutné album. Jenom se prostě nenosí být šťastný. Hlavně nikoho nenaštvat. Ať už je to tak nebo onak, na téhle vlně se veze i její nový single Look at My Life. Nejenergetičtější skladba ze všech 16 na celé desce. Express Top. Novinka.

0: Kasabian se rozhodli posunout vydání svého alba na 4. září údajně proto, aby vše vyladili. Ale dovolím si tvrdit, že tahle parta okolo Serge Pizorna chce, aby jejich 9. deska vystoupala na vrchol britské Official Albums Chart, stejně jako se to podařilo v případě 7 předešlým album. A velkých desek o prázdninách vychází opravdová řádka a konkurence je tedy velká. Kasabian a Superpowers, místo 7. Poslední novinkou je single Invisible. A hned na první dobrou je jasné, že zpěvačka Jazzy bude všechno jen ne neviditelná. Bude jí asi nejspíš všude hodně. 23. října totiž vydává svoji debutovou desku Peace and Patience. Irská DJka a zpěvačka Jazzy po Satisfy s Calvinem Harrisem nedávno vydala nový, již zmiňovaný single Invisible. Ale není v něm sama. Jako host je tam Chris Lorenzo, DJ z Birminghamu, který natěsno spolupracuje se Skrillexem, Chrisem Lakem nebo Stevem Aokiem. Tomuto tracku nasadil slušný basový linky. Tohle je poslední novinka týdne.
1: Novinka Express Top.

0: Tohle byla hodně sexy klubovka pro letní mejdany Jazzy společně s Chrisem Lorencem a Invisible jako poslední novinka tohoto týdne. Pro všechny z vás, kteří jste si Express FM našli teprve teď, je to informace, že posloucháte Express Top, chart, která mapuje náš playlist a v 60 minutách dostáváte to nejnovější a ruku v ruce i nejhranější, co nabízíme skrz FM vlny nebo aplikaci. Před námi jsou YouTube, u kterých byste absolutně nepoznali, že v září to bude 50 let, co se jako teenageři sešli a složili svoji první hudbu. YouTube možná plánují nové album, což se zatím nikdy nepodařilo zjistit. Jakkoliv dubličtí bardi jsou tu s mladistvě znějící skladbou Street of Dreams.
1: Express Top.
2: Číslo 6.

0: Trojice Junglish netrpělivě vyhlíží 14. srpen. To jí vyjde další album pojmenované Sunshine. The Wave je už třetí drop z tohoto alba. A nutno říct, že my se hodně těšíme, až to budeme mít pěkně po kupě. Toto bylo páté místo. Čtyřku má rodák z Los Angeles Tucker Pillsbury, který svého času užíval jen své jméno jako umělický alias, tedy Tucker. Nakonec ale přijal přezdívku Role Model. Od letoška je tenhle kluk úzce spjat s herečkou Dakotou Johnson. Víme jak. Mrk, mrk. Už v pátek mu vyjde druhé album Chuck Timely and Hourglass a z něj si hrajeme single High Hopes 3000.
1: Express Top.
2: Číslo 4. 4.

Kdo vnímáte léto jako příležitost se pořádně vyblbnout a nemyslím, že byste v dovolenkových rezortech kývli na nabídku animátora, abyste se ztrapnili před ostatními v činnosti, která vám opravdu nejde? Myslím klubový a taneční rejvy, pak to je přesně to, co potřebujete. Houšť a větší kapky, jak pravý klasik. Tohle bylo spojení na ose Jižní Korea Nigérie. Peggy Gou a Ira Star a single Woman. Dvojku má rodák z New Yorku Shane Booth, a.k.a. Somber, který vloni dal světu svoji debutovku I Barely Know Her. A letos nás čeká dvojka nazvaná Do Not Read This Journal. My Body is

0: posloucháte Express Top.
1: Rekapitulace. Novinka číslo 1. Charlie XCX, Wink Wink. Novinka číslo 2. Editors, The Rush. Better Man a Slow Pulp. To je novinka číslo 3. Mezi novinkami je i Gracie Abrams, Look at My Life. A poslední novinkou je Invisible a Jazzy společně s Chrisem Lorenzem. Aktuální desáté místo mají Snow Patrol a Kylie Minogue, These Alarms. 9. Rose Grey, Club to Your Arms. Osm, The Avalanches a Jamie XX, Every Single Weekend. Na sedmičce jsou Kasabian se Superpowers. State of Dreams, to jsou YouTube a místo šesté. Pět, Jungle, The Wave. Na čtyřce je Role Model, High Hopes 3000. Na trojce pak Peggy Gou a Ayra Starr, Woman. Dvojka náleží Sombrovi a singlu My Body Isn't Ready.
2: Express Top.
1: Vítězem dnešní Express Top jsou Užel, Imael Angel a Altra Natej se skladbou Moving to the Sun. Spojení Užela a Altra Natej, to je prostě známá věc. Potkávají se tu dvě generace taneční hudby. Altra Natej se zapsala do historie už v roce 1997 hitem Free, který dodnes patří mezi klubové klasiky, a Užel je prostě Užel. Už taky není mladík, má první album 21, ale jeho asi doposud největší song, který odírají na mezigeneračních parties, tedy remix Ciao Bella, na desce Chybí. A nám tady vlastně nechybí. Tady je jednička tohoto prvního srpnového víkendu. Užel, Imael Angel a Altra Natej. Moving to the Sun.
0: Toto je nejhranější

0: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
3: Music. First. Express FM.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.

Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A borotalko, deospray, roll-on nebo deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland. Express FM.

Express FM uvádí hudební speciál. Sunday Night Cream. Jazz. Chill out. Soul. Groove. Funk. To je Sunday Night Cream. Cream na Express FM.

Sunday Night Cream. Lounge Music. Na Express FM.

better to see.

Express FM uvádí hudební speciál. Sunday Night Cream. Jazz. Chill out. Soul. Groove. Funk. To je Sunday Night Cream. Cream. Cream na Express FM.

0: Express Chillout.
1: To je Sunday Night Cream.

0: tam
1: I'm gonna be a

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Express. Music first. Express FM.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Music, music, first.
4: Express FM.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
2: Express FM.
3: Hudba. Na prvním místě.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, trička, potisk, bela, bel, CZ.
3: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Music. First. Express FM.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letišti Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
2: Hudba na prvním místě.
3: Express FM.

Tohle je Express FM. That's what you're coming.